Je 5 hodín, 15 minút, dnes bude oblačno až zamračené, výnimočne aj slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.

0: vám želáme z Rádia Slovensko aj v čase 9 hodín 17 minút. Viete, čo je to Achillov štít?
1: Rádio Slovensko.
2: Je to názov obrovskej obrannej dohody, ktorú podpísali Grécko a Izrael. Jej hodnota je 3 miliardy a má vytvoriť obrannú sieť, ktorá bude krajiny chrániť pred lietadlami, dronmi či balistickými raketami. Na linke už máme našu spolupracovníčku v Grécku, Soňu Dorňákovú Stamu. Tak Soňa, pozdravujeme do Grécka. Čo presne zahŕňa práve táto dohoda Achillov štít?
3: Áno, dobrý den z Atén. Jde o největší zbrojní program protivzdušné obrany v historii řeckých ozbrojených sil. Ten systém totiž propojí radary, prostředky elektronického boje, velení a řízení a různé typy střel do jedné sítě. Jádrem tedy je izraelská technologie a součástí je i dodávka protidronových systémů Dron Dom. Řecko pak reaguje na měnící se bezpečnostní prostředí ve Středomoří a dlouhodobé napětí s Tureckem.
0: Ale dohoda sa nepáči práve Turecku, ktoré reagovalo veľmi ostro. Prečo?
3: Ano, turečtí analytici se obávají, že Řecko vyzbrojuje ostrovy a tím spochybňují vojenskou operační aktivitu Turecka v Egejském moři. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonce vyzval Řecko ke změně té strategie a vyžaduje demilitarizace ostrovů východního Egejského moře. Ostatně a v to Řecko, to Turecko požaduje už řadu let. Turecký prezident dokonce nepřímo vyhrozil Řecku, že může dojít k vojenské operaci ze strany Turecka.
0: No a ako grécka vláda reaguje na výhrážky zo strany Turecka?
3: Tak řecká vláda zareagovala okamžitě. Řecký ministr obrany Nikos Dentias uvedl, že tato dohoda je součástí celkového úsilí Řecka o řešení moderních hrozeb. Ministr zahraničí Jorgos Jerapetritis uvedl pro řecká média, že každý den Řecko dbá na posilování obrany schopnosti a rozširování diplomatického vlivu a nikdo nemůže Řecku omezit její suverénní práva a národní suverenitu země.
2: Situaci bude ďalej sledovat naša spolupracovníčka Soňa Dorňáková. Stamu, děkujeme za informácie.
3: Hezký den.
1: Rádio Slovensko.

Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Keby ste mali povedať, ktoré auto je podľa vás najškaredšie? Jedno má dokonca svojich fanúšikov. Je to Fiat Multipla, auto s hrbom. Mnoho ľudí ho hneď pozná, ale lichotivo o ňom nehovorí. Lenže Multipla bodovala priestornosťou a jazdnými vlastnosťami. Tí, ktorí jazdili na Multiple nie pre jej netradičný vzhľad, ale z praktických dôvodov sa do nej zamilovali. A tak existuje klub priaznivcov tohto netradičného auta, ktorý organizuje aj zrazy Fiatov Multipla. K fanúšikom sa priplietol redaktor Martin Karlík.
1: Ne, všechny Multiply mají svůj typický vzhled se světly pod čelním sklem. Ty po faceliftu o toto poznávací znamení přišli. Martin Kníl má proto Multiply 2.
2: No, jezdíme na srazy, na výlety, na dovolený. Druhá je taková pracovnější, nicméně fungují obě skvěle.
3: Tady jsou většinou Multiply, takové ty poctivé, co mají prostě ta světla pod tím sklem. Nicméně jsem viděl i takovou tu novější. Jaký je vztah mezi vámi, co máte ty různé Multiply?
2: Ano, samozřejmě novější nemá hrb, je to o ničem, ale vůbec to nevadí.
4: Je tam trošku závist těch, co mají novější. To jsem já teda teďko, k těm, co mají starší, co vy tady kluci, tak...
3: Závidíte, jo?
4: Trošku je tam prostě, už tam chybí tam ten hrb vlastně přední, ale a tři světla, když jedete proti kamionu a zasvítíte tři řadě světel, tak kouká jako blázen, jako jo.
1: Dodává Jan Jedlička, místopředseda Fiat Multipla klubu Česká republika. Jeho předseda Marek Skoták přibližuje historii klubu.
5: Kolega zakladatel, který byl 18 let předseda, tak byl před 20 lety na setkání Fiatů. A protože měl Multiplu, tak ho napadlo, že jsou to natolik atypická vozidla, že to udělá jako samostatně. A proto založil ten klub a začalo to jezdit takhle.
3: Co vůbec vás láká na tom mít Multiplu? Protože Multipla je auto, které ne každému se líbí.
5: Zcela na rovinu, začalo to z důvodu rodin. Protože všichni měli poměrně hodně dětí, to auto je uspořádáním 3+3. A i ty první srazy byly hodně zaměřený na ty rodiny, na zábavu, byly trampolíny, různý soutěže, hry. Teď už samozřejmě ty děti odrostly, je to 20 let, co ten klub vznikl, ale už ta láska k těm autům prostě zůstala, tady k těmhle těm. Jsou atypický, ale na druhou stranu jsou nesmírně praktický.
1: A proč si Multiplu pořídili manželé Kozovi z Karlštejna?
6: Děti.
7: Velká rodina. Protože velká rodina. To je šestý místní auto.
3: Takže to nebylo, že byste se zamilovali do jeho krásy?
7: A to ani ne, no až posléze spíš jako takhle, protože je to jako funkční, praktický a všichni jsme se tam vešli i s dvouma psama.
3: Děti už jsou velký.
7: Jsou veliký, takže už jezdíme sami i bez těch psů.
3: Takže jste si přesto ale Multiplu nechali?
6: Nechali jsme si ji, jak máme to jako...
7: 26 let.
3: 26 let?
7: No.
3: Pořád jezdí?
7: Pořád jezdí, no. Snažíme se, aby pořád jezdila na ty srazy.
1: Srazy pořádá Fiat Multipla klub dvakrát do roka. Rád.